začínáme. Ojová, ojová, ojová, a sotíme druhý kropu, to zlodu a to svět. Si liga najítačí a já, když potíš pravo svět. No sočíme preparát, no ten rúzeru nešlo.